kukala, kukalenka zapupala, pupalenka kuk, kuky nekukej, puk, puky nepupej, kukali a kukali a kuk, pukali a puk, tuky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala, kukalenka, zapupala, pupalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepupej, kukalia, kukalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, juky, juky, juky, juky, a už ani muk.